Jakob, když kouzelným proutkem mávne, jsou tu chvíle dávné, prosinec.

třeba pršet za noc tisíckrát. Pod paraplíčkem se budem v dešti jenom smát, dokud modré paraplíčko budu nosit na randí.